0: ale co mám hrát potom?
1: Ale tady, já nevím, já jsem tady prostě teďka ztratil, no, já...
0: A několikrát?
1: Já vím, že jo, no.
0: Podle čeho se mám držet?
1: My jsme prostě tady hrát.